0: Alpha 83. Make your way to Burger King, 451 East Main Street. Fire and EMS rolling for a car versus pedestrian. The pedestrian is awake or we backed in.
1: Main Street, Burger King. The vehicle first pedestrian. Pedestrian is awake and alert. Then you're backed in. 77-6. Hillside Avenue and East Elm Street, 2103.
0: 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315. 315